0: každé upoutávku, na každý naší
1: Přesně.
0: další nový pořad, ale jako bonus vždycky uvidí reportáž z toho předchozího, což se nám také usvědčilo a už je to očekávaný a uznávaný pořad.

Tím jsme dospěli do slíbeného 20. století. Další renovace svatého Mikuláše se uskutečnily těsně před první světovou válkou v letech

rozsáhlá rekonstrukce zázemí a restaurace a místní oddíl, který se za toto vše zasloužil, bude pokračovat v dalším rozvoji areálu i v podzimní.

hladkými kruživými pohyby. Pokud zvolíš si to pohyb, jsi zleva doprava, tak abych

věřenců do tohle nedostane a říkám, já pak teda musím říct, takový příběh mě naskakuje, který byl i pro mě takovým zadosti učiněním a to byl zrovna ten Matyáš, kdy vyhrál nějak v té Indonésii, vrátil se a ačkoliv mu bylo 16, tak je to jako klučina někde okolo 70 kil.

pak je tady ještě jedna velká přednost. Jen pár kroků od kempu se před vámi otevře obrovská upravená pláž, která k tomuhle místu patří. Široký pás čistého písku, krásně udržované prostředí a k tomu čisté moře. Přesně takové místo, kam člověk přijde a během pár minut pochopí, proč se sem lidé rádi vrací. Je tu prostor, vzduch, moře a taková ta lehkost, kvůli které do Itálie vlastně jezdíme.

nás teda ale opravdu nadchnul místní plážový bar, který má skutečně atmosféru. Houpací sítě, lehátka, příjemná sedátka, spousta krásných detailů, cedulek a mališkostí, které vytváří úžasnou pohodovou náladu. Člověk si tam sedne, dá si kávu, aperol, špric nebo něco dobrého k zakousnutí a najednou má pocit, že nikam nemusí spěchat. A taky nás potěšilo, že tam byly opravdu příjemné ceny.

jsou psané a dají se doložit. Než se rozloučíme, dovolte mi, abych se pustil na chvíli na tenký led pověstí. Bez nich by byl náš svět a také náš film o něco chudší. I Boletický kostel má svou pověst. Víte, proč stojí tyto dva náhrobní kameny zády k sobě? V Boleticích se za svého života neustále hádali dva tvrdohlaví sedláci. Nesnášeli se. Když zemřeli, byli oba dva pochováni na hřbitově u kostela svatého Mikuláše. Ze hřbitova se však po nocích ozývalo spílání, nadávky a vyhrožování. Boletičtí byli celému kraji pro smích, že mají hádavé neboštíky. Ani místní farář si s touto situací nevěděl rady, a tak požádal o radu do Říma samotného papeže. Zařídil se podle jeho odpovědi.

Je tam berán, schválili to, no tak to tam řekneme. Nejhorším to vypicnou, no taky, že to vystřihli. Kratičkej dialog, ale kratičkej.

na Český hrady, a myslím, že teď myslím, že bylo loni nebo předloni, jako, a byla tam u nás, vystupovala Anna K. A on jí vezl nějakého muzikanta.

0: teprve pochopíme, jak silná je vůle přežít.
1: Už na první pohled je jasné, že za existencí tohoto místa se ukrývá velmi silný příběh. A když příběh, tak začneme hezky od začátku.

Dost velká základna potápěčů, kteří mě sem před 15 lety přitáhli, takže tady velice dlouho tady existovala galerie Steva Lichtaga, která byla někde ve staré škole. A když jsme hledali

0: je to tak, docela ty holky to baví a jsou v tom takový ty brďo, no já ty holky, já vždycky ze srandy mezi náma jenom říkám, že oni jsou takový jako krvelačnější, nebo já ne, jak to říct, jako že ty chlapy
1: víc bojovný, že?
0: Víc bojovný, no. My si rozbijeme jako

0: Jak jste přežili sněžení po ránu tady se stánkem?
1: No, byla to kalamita, no. Jako sněžilo, pršelo a hlavně všude nám tekla voda, věci, takže

nás vždycky potěší, protože to je pro nás i jako nádherná reklama. Jenom ještě chci říct, jako že jsme letos máme nový předprodej vstupenek, že to není na